Od menej známej autorky Hildy Sehestedovej dozneli Tre Fantastiker. Hrali Nina Reintoft a Malene Tastum. Pokračujeme záznamom z roku 2008. Baladu Eugena Suchoňa prednesú Peter Sivanič a symfonický orchester nášho slovenského rozhlasu.

Vypočuli sme si baladu Eugena Suchoňa v prednese Petra Sivaniča a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigoval Mario Košik. Klavirista Cédric Tibergian teraz zahrá sonátu číslo 24 Fis dur z tvorby Ludwiga van Beethovena, opus 78.

časti Adagio cantabile Allegro manon troppo a Allegro vivace doznela sonáta číslo 24 Fis-dur Ludwiga van Beethovena, hral Cedric Tiberghien. Sopranistka Yvonne Kenny teraz zaspieva známu áriu Rusalky Miesíčku na nebi hlubokém z rovnomennej opery Antonína Dvořáka.